0: ale se ví toho, to hry jen drinká.
1: Ale hej, dáme díky se.
2: Vettel, Kraber, Senil, Malke, Storm.
0: Mano, tak káž rosu, mano, dělí opa.
1: Ja, asli, hez,
2: asli, asli. Vettel, Kraber, Senil, Malke, Storm.
0: Kejke, mítke, má, jaká macha, drunka, zem.
1: No, díky, asi,
0: jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senil, Malke, Storm.
0: Kovír, vyje, jur, fuše, ja, te kontent.
1: A víkük,
0: ma uho, ma merno.
2: Vettel, Kraber, Senil, Malke, Storm.
3: Witches.